0: Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
2: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
3: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
4: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
1: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
3: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
5: Těšíme se na afterparty.
6: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
7: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
1: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
8: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
9: V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
8: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
9: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
11: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
12: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
10: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
11: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na Nových Molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zákaz zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
10: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
12: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té Bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k Boloveckému rybníku vozidlem.
10: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, Televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce a pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, tak takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrálo se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
21: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
22: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
23: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
24: Super.
25: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
26: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
27: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, Milotic, Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
26: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
28: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
29: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
26: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulé především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje.

0: zabil a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Slovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
1: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
0: Jaký je tedy ten současný stav?
1: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
0: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
2: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spoliká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovým

0: My kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
1: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadí.
0: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
2: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sam jakoby vlastně oddíl bylo samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční Výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve Výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve Výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
2: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomazlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15 od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako pro to, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řekl, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Budu tam vysvětlit nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímat. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Tyhle velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky, a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásní takový jakoby beránci, a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem Safari, Plzeň, a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo

0: našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
1: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Jim přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
2: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
3: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
2: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
4: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
2: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
5: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
6: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
7: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
6: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
7: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
6: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
5: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
8: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
9: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
8: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
10: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
11: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
8: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
12: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
13: Super.
14: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
8: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
2: Anna Břenková, televize Polar.
5: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
15: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
16: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
15: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
17: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
18: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
15: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku,

0: proto potom ho vystřídal řád německých rytířů Katolíš. Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30-leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
1: Jaký je tedy ten současný stav?
0: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
2: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
3: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v

0: minulosti používali. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
1: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
2: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
3: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
2: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
4: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu, byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a vevnitř byly přepážky, každý měl sam, jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
2: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
4: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
2: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
4: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
2: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
4: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
2: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
4: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
2: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
5: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopná v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
1: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A byla tady vlastně rada na Východočeském muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu. Že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct, má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor, že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťou ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Jim přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
9: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
9: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
21: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
22: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
9: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
23: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
24: Super.
25: Ježíš, samozřejmě ne. Jako nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
9: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
13: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
26: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
27: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
26: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
28: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
29: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
26: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tady pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové.

0: Tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
1: Jaký je tedy ten současný stav?
0: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. A je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
1: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
2: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace

0: předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční Výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
1: V bývalé Výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
2: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
1: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
3: My tady právě na tom našem vozu z roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve vnitř byly přepážky. Každý měl vlastně oddíl, byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně, jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
1: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
3: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
1: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
3: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
3: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční Výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve Výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
3: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve Výtopni. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
4: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
2: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeském muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra, 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu. Že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak a nebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Mám budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: Vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Jim přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018. V té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako kupříkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže od tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
21: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
22: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
23: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
24: Super.
25: Ježíš, samozřejmě ne. Jako nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
26: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
27: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
26: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
28: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
29: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
26: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulí především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli Francouzi.

0: Budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
1: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
2: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabíjí.

0: jinou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
1: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
0: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
2: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, to je jako lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve vnitř byly přepážky. Každý měl sam, jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla. Tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
0: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
2: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
0: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
2: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
0: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
2: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kujentickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
0: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
2: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
0: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
3: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
0: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
4: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do ChatGPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenováno, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý youtuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, tak takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Oni přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
3: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
21: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
23: Super.
24: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
25: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
26: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
25: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
27: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
28: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
25: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Dal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec o tu dostěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části bezestřech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
6: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat zgraf.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupoval.

0: jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky. Každý měl sam, jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
1: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
0: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
2: Během zastávek.
0: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
1: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
0: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
0: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
0: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
3: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
4: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
5: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný. Že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu. Že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak, je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jest to vůbec

0: jde jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
0: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru, tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je šestitýdenní mládě Guerrézy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrézy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerréz, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrézy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrézy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerrézy angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrézy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrálo se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
21: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
22: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
23: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
24: Co na to říkáte?
25: Super.
26: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
27: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
28: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
27: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
29: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
30: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal na ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
27: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tady ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: třeba s labirintem historií zámku nebo rodinnou hrou Politomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než 100letou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sam jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se 2 lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady

0: Uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
1: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
0: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
0: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
0: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
2: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
4: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přicelo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. Jo, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň něco viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, že to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce a pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi černobílý guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že vyhledává na našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Oni přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
2: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
3: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
20: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
23: Super.
24: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
20: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026. Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
25: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
26: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovy, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
25: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
27: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
28: Děti se tady učí hlavně pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
25: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto.

0: Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
1: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
0: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
1: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
0: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
2: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční Výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé Výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu z roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve vnitř byly přepážky. Každý měl sam, jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla. Tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanovišti jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší.

0: Šexmaty tady jsou a končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
0: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
2: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
4: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A byla tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor, vždycky u nás můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost kreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Mám budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že sedí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řekl, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. Jo, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to prvně začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázané. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně doočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet 2x týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrézy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrézy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerréz, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrézy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrézy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerrézy angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrézy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Mám přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
21: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
22: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
23: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
24: Super.
25: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
26: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
27: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
26: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
28: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
29: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
26: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tady pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože

0: pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
2: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční Výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé Výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky. Každý měl sam, jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni si tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kujentickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční Výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve Výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtop na Jaroměř. Vstupenky domů

0: Praze a seženete na pokladně ve Výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
1: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
2: Do muzea Výtopná v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
3: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A byla tady vlastně rada na Východočeském muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra, 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný. Že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu. Že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích. Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
19: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
0: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
20: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
21: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
0: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
23: Co na to říkáte?
24: Super.
25: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
0: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026. Anna Břenková, televize Polar. Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
26: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
27: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
26: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
28: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
29: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
26: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec o tu odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, a ti ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svoji energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější.

0: Jste do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční Výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
1: V bývalé Výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
2: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
1: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
3: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a vevnitř byly přepážky. Každý měl vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
1: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
3: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
4: Během zastávek.
3: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
1: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
3: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
3: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kujentickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční Výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve Výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
3: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve Výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
5: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
2: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří

kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor, vždycky u nás můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenováno, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy zvědčili. Neviděli jo. Papírovou knihu. Že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak a nebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím, a nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout, jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si říct, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to prvně začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Oni přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
2: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
3: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
20: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
23: Super.
24: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
20: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026. Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
25: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
26: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
25: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
27: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
28: Děti se tady učí hlavně pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
25: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec o tu dostěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
6: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
8: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmě.

0: parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
1: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
2: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
1: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
3: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně oddíl, bylo samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
1: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
3: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
4: Během zastávek.
3: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
1: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
3: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
3: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
3: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
5: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
2: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul

0: vyrazit na dovolenou. Věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor, vždycky u nás můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
11: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
10: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
12: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
10: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
13: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
14: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
10: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
15: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
15: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný. Že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
15: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
15: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
15: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
15: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor, že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si říct, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý youtuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního, aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na Nových Molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky, a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci, a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem Safari, Plzeň, a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamres v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamres ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice.

0: Jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
1: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost. A někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
0: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
2: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
3: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
4: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
3: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
4: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
3: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
5: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
6: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
5: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
7: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
8: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
5: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
9: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
10: Co na to říkáte?
11: Super.
12: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
5: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
13: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
10: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
11: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
10: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
14: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
15: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
10: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my zase sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tady ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používali. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než 100letou historii českých železnic.

0: co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést. Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
1: Jak funguje točta? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
2: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl tzv. Oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky. Každý měl vlastně oddíl, byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
1: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
2: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
1: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
2: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanovišti jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
2: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
2: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
3: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
0: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
4: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele parskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl...

0: Byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
2: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
3: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfréda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
4: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
5: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor, vždycky u nás můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
5: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
7: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
8: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
4: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
9: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
10: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přicelo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
9: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
11: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
9: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
12: Díky tomu, že to je takto pojmenováno, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
13: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
9: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
4: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
14: Ahoj.
4: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
14: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný. Že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
4: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
14: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
4: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
14: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. No. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
4: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
14: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím, a nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout, jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
4: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
14: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si říct, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali s sítěma a končíme s sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
4: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně doočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, tak takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
3: Linka číslo 8 směr plynárny, odjezd za 7 minut.
21: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
23: Super.
24: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
25: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
26: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
25: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
27: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
28: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
25: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Dal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec o tu dostěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným a ti ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
6: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat sgrafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
8: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a obzvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční Výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé Výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými

0: vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
1: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
0: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
2: Během zastávek.
0: No, oni si tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
1: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
0: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanovišti jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
0: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kujentickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
0: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
3: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
4: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
5: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A byla tady vlastně rada na Východočeském muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak...

0: bylo rozhodnuto.
1: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
2: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfréda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, televize V1.
3: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
4: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
5: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
4: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor, vždycky u nás můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
5: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomazlit a zkombinovat to s cvičením.
4: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
5: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
6: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
7: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
5: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočnout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, televize Praha.
3: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
8: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
9: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
8: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
10: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
8: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
11: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
12: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
8: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
3: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
0: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka, nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
3: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
0: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii a to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám a je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
3: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
0: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
3: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
0: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
3: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
0: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor, že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může, se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
3: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního, aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na Nových Molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zákaz zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. A pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličeje. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi

0: hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opět chovají.
1: V Čechách jsou to tři zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
0: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
3: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
4: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý dva roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
3: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
5: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
6: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
3: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
2: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
7: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
8: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
9: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
10: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
8: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
10: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
7: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
10: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
7: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
11: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
12: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že vyhledává na našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
13: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě a myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Jim přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
11: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
14: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
11: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
15: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
11: Za 4 roky se opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
2: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
16: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
17: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
16: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
17: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
16: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
18: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
19: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
18: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
20: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
21: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
18: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
23: Co na to říkáte?
24: Super.
25: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
18: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
11: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
26: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
27: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
26: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
0: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králu, která je pro mě unikátní svojí autentičností a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králu a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
1: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten

0: Obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek. A potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
1: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spoliká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a vevnitř byly přepážky. Každý měl sam, jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně, jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4.

0: Máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
1: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
0: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na Vlečce.
1: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
0: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
1: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
2: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
4: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a

0: Cílem je hlavně pohoda a relaxace.
1: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
2: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
3: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
2: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
3: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
2: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
4: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
5: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
2: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
6: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
7: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
6: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
8: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
6: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
9: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
10: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
6: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar, Čeladná.
0: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
11: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich. každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil, že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází tak, že dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
11: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost kreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
11: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Že nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
11: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Hmm. Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
11: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic. Jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online. A to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že sedí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řekl, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. Jo, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to prvně začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázané. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je šestitýdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batola.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky, a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci, a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem Safari, Plzeň, a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že vyhledává na našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
22: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
23: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
20: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
24: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
25: Co na to říkáte?
26: Super.
27: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
20: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
13: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
28: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
29: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
28: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
30: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
31: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
28: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně,

0: projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tématické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
1: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
2: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
3: Jaký je tedy ten současný stav?
2: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
1: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
4: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spoliká.

Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový dom.

0: zámek. Nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používali. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční Výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé Výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, taková lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a vevnitř byly přepážky. Každý měl jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů.

0: dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti Železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
1: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
0: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
2: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
0: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
3: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeském muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to

0: vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma. Nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu. Přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama. Takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
1: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
0: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou ho velmi často poprvé od maminky.
2: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
3: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
4: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
2: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
5: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
6: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
7: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
6: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
8: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
6: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
9: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
10: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
6: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar, Čeladná.
5: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
11: Ahoj.
5: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
11: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný, a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
5: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15 od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
11: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to, to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
5: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
11: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Že nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď.
5: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
11: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojené, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
5: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
11: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že jo, pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad dělat i jiné věci. To je takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to prvně začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázané. No.
5: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody. Platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takový beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, tak takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru,
9: který umí vodu provzdušnit. O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
21: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
22: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
23: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
24: Co na to říkáte?
25: Super.
26: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
27: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
28: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
27: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
29: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
30: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
27: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulí především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spoliká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady Veroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti

0: Hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, Pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
1: Do muzea Výtopná v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
2: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to

0: prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou ho velmi často poprvé od maminky.
1: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
2: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvená, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
3: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
1: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
4: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
5: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
6: U nás stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
5: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
7: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
5: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
8: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
9: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
5: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar Čeladná.
4: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
10: Ahoj.
4: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
10: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
4: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
10: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to, to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo

0: rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct tak a stačí, odkládám, a je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
1: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
0: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak, je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď.
1: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
0: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejně jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím, anebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout, jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
0: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiný věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si říct, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý youtuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom. že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, za to by to přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Tyhle velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody. Platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Oni přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
2: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
3: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
20: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
23: Super.
24: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
20: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026. Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
25: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
26: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
25: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
27: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
28: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
25: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu 200 metrů slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat sgrafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než 100letou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točta? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byl na rámu byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky. Každý měl jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla. Tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
7: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i v nějaké hračky, knížky.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomazlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno asi...

0: to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny. A kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
1: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
3: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
4: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
3: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
5: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
3: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
6: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
7: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
3: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar, Čeladná.
2: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
8: Ahoj.
2: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
8: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
2: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
8: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost kreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám, a je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
2: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
8: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Že nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak, je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
2: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
8: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Mám budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
2: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák? Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
8: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že sedí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. Jo, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázané. No.
2: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuju. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního

0: železničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
1: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
2: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
1: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, že to vytel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
2: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
4: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
5: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
3: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
4: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
3: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
5: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
3: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky

0: je 6týdenní mládě Guernsey angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guernsey angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guernsey, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guernsey angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guernsey angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guernsey angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guernsey. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, tak takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Oni přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
2: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
3: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
20: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
23: Super.
24: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
20: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026. Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
25: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
26: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
25: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
27: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
28: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
25: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulí především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i v nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do ChatGPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A byla tady vlastně rada na Východočeském muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomazlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinkat, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
9: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, televize Praha.
0: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
10: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník.

0: místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
1: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
0: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
2: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
0: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
3: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
4: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
0: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar, Čeladná.
5: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
6: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
5: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
6: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako pro to, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost zkreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
5: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
6: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy zvětšili. Neviděli jo. papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak, je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
7: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
6: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím, a nebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout, jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
7: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
6: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
7: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: Vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu.

0: Že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
2: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
1: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
0: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
1: Po svém dokončení bude most Uplas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Splas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
4: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet 2x týdně.
5: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
3: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
4: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
3: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
5: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
3: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost.

0: dostat. Někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
1: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
2: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
3: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
4: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
3: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
4: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže od tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
3: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
2: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
5: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
6: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
5: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
7: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
8: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
5: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
9: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
10: Super.
11: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
5: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
1: Anna Břenková, televize Polar.
2: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
10: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
12: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, Milotic, Vlkoše, ze Ždánic, a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
10: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
13: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů. A na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
14: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou. Mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
10: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my zase sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svoji energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve vnitř byly přepážky. Každý měl vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872, ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou, takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou, a končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny, a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
7: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, Pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se

0: darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
1: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A byla tady vlastně rada na východu České muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
2: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
0: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfréda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
3: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
4: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
5: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
6: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor, vždycky u nás můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
5: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
6: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
5: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
7: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
8: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
5: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
3: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
9: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
10: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přicelo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
9: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
11: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
9: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
12: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
13: Pro nás je to zcela zásadní, protože jedna

0: K množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje. Tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
1: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
2: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
3: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka, nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
2: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
3: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
2: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
3: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Že nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
2: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením A pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
3: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojené, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle děláme.
2: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
3: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor, že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
2: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně doočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru,
10: který umí vodu provzdušnit. O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
22: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
23: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
20: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
24: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra.
25: Co na to říkáte?
26: Super.
27: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
20: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
13: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
28: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
29: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
28: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
30: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
31: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby si dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
28: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spoliká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a vevnitř byly přepážky. Každý měl sam, jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupé. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně, jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během
5: zastávek. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady Veroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční Výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve Výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve Výtopni. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
7: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i v nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačí.

0: zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfréda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
1: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
2: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
3: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
2: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
3: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
2: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou ho velmi často poprvé od maminky.
3: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
4: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
5: A půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
3: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
1: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
6: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
7: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
6: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
8: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
6: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
9: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
10: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
6: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar, Čeladná.
1: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeut.

0: terapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
1: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka, nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
0: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
1: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
1: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Že nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
1: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím, anebo řeknu, já si teď do chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
1: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic. Jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online. A to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že sedí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. Jo, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to prvně začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázané. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: Vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme nov v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchozt, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál jsem dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Oni přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
3: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
21: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
23: Super.
24: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
25: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
26: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
25: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
27: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
28: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
25: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady Veroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční Výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve Výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve Výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i v nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do ChatGPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo

0: A se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
1: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací. Ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás. Můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé. Prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma. Nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu. Přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama. Takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
0: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
1: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou ho velmi často poprvé od maminky.
0: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
2: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
3: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny. A kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
0: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
4: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
5: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
6: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra, 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
5: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
7: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
5: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
8: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
9: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
5: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar, Čeladná.
4: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
10: Ahoj.
4: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
10: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem.

0: dá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
1: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15 od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
0: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to, to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii a to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám a je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
1: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
0: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy zvětšili. Neviděli jo. Papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
1: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
0: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
0: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic. jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že sedí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělat. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního, aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní vyměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: Vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby ty jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce a pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tady ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, ale takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, tak takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci.
10: Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
11: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
12: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
10: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
12: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
10: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
12: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
10: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
13: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
14: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že vyhledává na našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
15: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Oni přijeli, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
13: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
16: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
13: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
17: A některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
13: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
18: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
19: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovým extrémním teplotama, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
18: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 tisíc kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
19: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, a nebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
18: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
20: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
21: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
20: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
22: Linka číslo 8, směr Plynárny, odjezd za 7 minut.
23: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
20: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
24: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
25: Super.
26: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
20: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
13: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
27: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
28: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovy, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
27: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
29: Já se jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
30: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici, od začátku kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
27: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my zase sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším

0: Památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
1: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
2: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
3: Jaký je tedy ten současný stav?
2: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
1: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
4: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo pět dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali dvě kozy, dvě krávy, dvě prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: A co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu z roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když se to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872, ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci. A ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopni. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
7: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele parskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když jsem

0: atmosféru a tu relaxaci.
1: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
0: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebuje odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
2: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
3: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
4: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
2: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
5: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
6: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
7: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
6: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
8: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
6: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
9: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
10: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
6: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar, Čeladná.
5: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
11: Ahoj.
5: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
11: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popíjet do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
5: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co

0: Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
1: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to, to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně doskreslí to, co, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať si zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, kterým to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám, a je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
0: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle, ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického a tohle ty děti asi reálně neumí, tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
1: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. No. Ale jako kde pak začít a jak, je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
1: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím, a nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout, jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
1: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online, a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětluje nějaký mladý YouTuber. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další, určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest a právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií a to pomocí jeřábů a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: V pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Oni přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimli rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako ku příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
3: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
21: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
23: Super.
24: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026. Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
25: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
26: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
25: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
27: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
28: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tah špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
25: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a prosluly především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tady pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko Jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec o tu doctěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svoji energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historie zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků. Díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měst byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobena v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
7: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení, taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede ji certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomazlit a

0: Také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
1: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvená, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
2: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
0: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
3: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AVI nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
4: Cisternová stříkačka se v areálu za Čeladenskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
5: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
4: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
6: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
4: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
7: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady tuto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
8: Pro nás je to zcela zasadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
4: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar Čeladná.
3: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
9: Ahoj.
3: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
9: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s tím asi těma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
3: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
9: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi

0: těma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost kreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiný věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
1: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
0: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Hmm. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak, je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
1: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30-vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
0: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo. To je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to je přesně tohle dělá.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
0: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online. A to je prostě, že jo, pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty jsi rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. Jo, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat, už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystaly jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme, a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmů.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě a na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrezy angolské.
1: Je mu teprve 6 týdnů, váží zhruba 0,5 kg, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrezy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batole.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerrez, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrezy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrezy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerreza angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrezy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní, a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, tak takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál se nám tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu... složitější, ale hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má svoje pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem velice rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Oni přijí, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemnými pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako kupříkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
3: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
21: Má spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
22: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
23: Super.
24: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
25: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování. A té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
26: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
25: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
27: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
28: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
25: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulí především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: Z rekonstrukcí jim tady pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal. Přidal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným a ti ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina z velké části beze střech a od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a v zvláštní hře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinnou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než 100letou historii českých železnic. Součástí areálu je u původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl takzvané oddělené kupé. Byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve mně byly přepážky, každý měl sam jakoby vlastně oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupé. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel potom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu.
6: Během zastávek.
5: No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já se to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít se přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedný parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už smazali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
7: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeském muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
7: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
7: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
8: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlup.

0: svých parťáků. Natálie Vašková, Televize Praha.
1: Určitě taky pamatujete dobu, kdy dobrovolní hasiči jezdili starou AV nebo vejtřaskou. Dnes už jsou většinou vybaveni moderními zásahovými vozy, ke kterým mají navíc většinou vztah a tak třeba i dostávají jména.
2: Cisternová stříkačka se v areálu začala denskou základní školou hrdě představila jako nový pomocník místních dobrovolných hasičů a také hned udělala radost dětem, když jim v tropických vedrech nabídla osvěžení.
3: Ona stála i z DPH kolem 12 milionů, myslím 11 a nějaké drobné, a 4 miliony přispělo ministerstvo vnitra. 2 miliony ze svých programů dal Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
2: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
4: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cistern, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
2: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
5: I díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
6: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
2: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, Televize Polar, Čeladná.
1: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
7: Ahoj.
1: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
7: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí je s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
1: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
7: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to mělo v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost kreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, kterým to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet
1: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl.

0: asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
1: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Mm. Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a oni mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. To jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. No.
0: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
1: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, jo, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojí, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo pomluvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
0: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
1: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řík, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým v 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
0: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy tady děti nejsou.
0: Stavaři v letních měsících pracují například na 90. mateřské škole v Západní ulici a 78. mateřské škole v Sokolovské ulici.
2: 90. mateřské škole v Západní ulici se jedná o kompletní výměnu elektroinstalace, kdy vlastně vyměníme rozvody, instalujeme nová svítidla, nové zásuvky, vypínače, nové rozvaděče. Zde za mnou vidíte, probíhají práce na 78. mateřské škole, kde vlastně instalujeme novou zelenou extenzivní střechu, která vlastně pomůže ke zlepšení mikroklimatu, k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a zároveň dosáhneme úspor při provozu budovy.
0: Rekonstrukce elektroinstalace za 7,7 milionů korun umožní 90. mateřské škole využívat modernější technologie pro výuku. Kromě toho se zvýší také celková bezpečnost budovy.
3: My jsme vlastně započali už 1. června, kdy jsme si domluvili takový projekt s paní zástupkyní a s panem ředitelem na první základní škole, kdy jsme přestěhovali budoucí prvňáčky na celý měsíc červen do areálu základní školy a probíhala tam taková změněná výuka, kdy se děti už jako chystali jako příprava na budoucí přechod do základní školy a mohli jsme teda vystěhovat předčasně už pavilon B, ve kterém se teďka nacházíme a hospodářský pavilon.
0: V 78. mateřské škole v Sokolovské ulici zase přes letní měsíce vyroste moderní zelená střecha za 3 miliony korun.
4: Tady na mateřské školce 78. momentálně rekonstruujeme střešní krytinu, vyndáváme vlastně veškerou původní skladbu, budeme tam dávat novou zelenou střechu, tedy travnaté rozchodníky. Ta travnatá střecha je dobrá v tom, že zadrží vláhu a potom v létě ochlazuje tu budovu pod tou střechou, zároveň kryje ty asfaltové pásy, které jsou pod tou zelenou střechou, takže ty asfaltové pásy potom vydrží desítky let. My tady máme termín do konce srpna, ale já věřím, že možná i dřív to stihneme.
0: Stavební práce jsou v plném proudu také v 87. mateřské škole v Komenského ulici, kde dochází k výměně elektroinstalace ve dvou pavilonech. Práce za přibližně 3 miliony korun navazují na loňskou první etapu. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Slavnostní zahájení, koncerty i večerní dronová show. Tak odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Mezi letošními hosty nechybí například dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman nebo francouzská herečka Juliette Binoche. Během 10 dnů nabídne festival víc než 130 filmů i desítky doprovodných akcí.
6: Zatím super, jsme tady od rána, už jsme byli na jednom filmu a teď už chystáme se na další večer.
7: My vždycky jezdíme na ten první víkend, protože to je to všechno takový nový, přijíždějí ty nové celebrity, tak abychom aspoň co viděli.
8: Já jsem teda sotva přijela. Momentálně ještě nevlastním festivalový pás, ale chystám se na to a doufám, že stihnu i plno filmu.
5: Vedle filmových projekcí ožívají také ulice lázeňského města. Zaplněné kolonády, zahrádky i centra festivalového dění dokazují, že Karlovy Vary znovu žijí jedinečnou atmosférou. Návštěvníci míří na koncerty, besedy, výstavy i další doprovodný program.
7: Skvělý, měla jsem teďka super koláček tady to z kavárny, ráno jsme viděli super film a chystáme se večer na další. Určitě se půjdeme podívat na nějaký další koncert.
9: Těšíme se na afterparty.
10: Já se těším na filmy, popravdě, tak doufám, že se na nějaký dostanu a že to bude super.
11: Byli jsme v ČT domě. A na pohádce.
5: Právě neopakovatelná atmosféra je podle mnoha návštěvníků tím, co dělá Karlovarský festival výjimečným. Jubilejní ročník potrvá až do 11. července. Martina Straková, televize ZAK.
0: Stavba nejvyššího a technicky nejnáročnějšího silničního mostu v Česku, který má vyrůst u Plas na severním Plzeňsku, narazila na nečekané komplikace. Během přípravných prací totiž odborníci objevili překvapivé nálezy.
12: Už v rámci stavby se objevuje obrovské množství různých problémů v tom samotném svahu s geologií a dalšími věcmi. My jsme věděli, že stavba toho mostu samozřejmě díky jeho charakteru bude velmi náročná a komplikovaná.
0: Kvůli vybudování mostní opěry na levém břehu řeky se počítalo s využitím dvou přístupových cest. A právě s nimi souvisí důvody zdržení stavby.
13: V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr. A ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: I přes geologické komplikace stavební firmy ujišťují, že zpoždění nebude zásadní pro dokončení celého obchvatu, jehož je most součástí.
12: My ty problémy řešíme za pochodu, víceméně se dá teďka říct, že jsou vesměs už vyřešeny, to znamená, zhotovitel přichází s technickými nápady a technickými řešeními. Teď se vlastně dovočišťují ty svahy a budou se zakládat postupně ta konstrukce toho mostu, takže nehrozí nic takového, že by ta stavba se pozastavila nebo zkomplikovala. Tuto chvíli ten termín roku 2028, ten podzim prostě platí.
0: Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že by se mohlo postupovat i podle původní varianty. Projekt by se ale výrazně prodražil.
13: Jsme se se zhotovitelem domluvili, že nebudou ty opěry budovány z těch přístupových komunikací, ale budou se řešit novou technologií, a to pomocí jeřábů, a to už v současné době probíhá. Výsledek bude naprosto stejný, akorát samozřejmě ty práce prováděné ne z těch přístupových komunikací, ale formou jeřábů, tak tu stavbu drobně v čase posunou, zhruba o 3 měsíce.
0: Po svém dokončení bude most u Plas nejvyšší v Česku. S výškou přes 87 metrů překoná dosud rekordní most Vysočina na dálnici D1, který má o 10 metrů méně. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Častější svoz odpadkových košů, větší přítomnost hlídek městské policie nebo také větší zapojení místních podnikatelů do udržování pořádku v okolí stánků a restaurací. To byly první závěry schůzky, kterou město narychlo svolalo.
15: Přijali jsme opatření, jednak prodejci se budou více držet prodeje do zálohových obalů a co nejméně toho zbytného materiálu, aby jejich zákazníci produkovali. Na letní období od června až do září ty malé košíky nahrazujeme velkokapacitními kontejnery. Bude jich tam celkem 15. Pravda, není to do té rekreační oblasti úplně vzhledné, ale určitě v danou chvíli účelné. Ty koše budeme, nebo tyhle ty velké nádoby budeme vyvážet dvakrát týdně.
16: Aktuálně jsme se na soustavě Boloveckých rybníků samozřejmě všipli většího nárůstu osob, a to v souvislosti s příchodem teplého počasí. Strážníci na to reagují tak, jako v každé směně nebo při každé službě, protože konkrétně na Boloveckou soustavu rybníků docházíme pravidelně a v pravidelných intervalech, kde dohlížíme na veřejný pořádek.
14: Větší popelnice, méně občerstvení v jednorázových obalech i další opatření, ale samozřejmě nebudou nic platná, pokud se návštěvníci nejoblíbenější rekreační oblasti nebudou chovat zodpovědně.
15: V rekreační oblasti platí celá řada doporučení a zákazů. Třeba na nových molech, na Ostende, na ty je zákaz nosit jakékoliv občerstvení a nápoje, pochopitelně cokoliv zahazovat do vody, platí v celé oblasti zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místa. Zkrátka tyhle základní opatření je třeba dodržovat.
14: Padají pokuty a musí strážníci často řešit třeba nedovolené rozdělávání ohně?
16: V porovnání s loňským rokem evidujeme podstatně nižší úroveň rozdělávání ohňů nebo takového toho neoprávněného grilování. Máme za to, že je to důsledek důsledné prevence a upozorňování lidí, informování vlastně o tom, co se v okolí té bolovecké soustavy může a nemůže. Samozřejmě zaznamenáváme i přestupky v souvislosti s dopravou, kdy nám řidiči parkují na zeleni nebo si kolikrát dokonce i troufnou přejet v podstatě až k boloveckému rybníku vozidlem.
14: Příští dny slibují opět vzestup teplot a slunečné počasí, takže se dá očekávat, že Bolevák i další koupací místa nejen v Plzni budou v obležení lidí. Buďte proto prosím při pobytu v těchto místech pořádní a ohleduplní, ať si letní radovánky můžeme všichni v klidu užívat. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská zoologická zahrada hlásí další chovatelský úspěch. Novým lákadlem pro návštěvníky je 6-týdenní mládě Guerrézy angolské.
1: Jemu teprve 6 týdnů, váží zhruba půl kila, ale už teď patří k největším hvězdám plzeňské zoologické zahrady. A to přesto, že se ve svém pavilonu zatím jen rozkoukává. V květnu narozený samec africké opice Guerrézy angolské dostal při slavnostním křtu jméno Tano.
2: Je to takový jakoby ochrápaný mládě, který opravdu není tak čiperný, jako třeba když se podíváte, protože se o ně taky starám u šimpanzů, kde ty mláďata opravdu jako dovádí od rána do večera, tak on je pořád ještě závislý na té matce. Pořád se ještě drží u ní, takže je to vlastně pořád ještě takový, jakoby, řekněme, batola.
1: V Plzni v současnosti žije 9 Guerréz, z toho 5 v hlavním výběhu. Nejstarší je skoro 30-letá Vicky, nejmladší pak nový přírůstek Tano, kterého pokřtila starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková.
3: Já jsem tedy ráda, že jsem hrdou kmotrou takovéhleho krásného opičího miminka a budu moc ráda, když návštěvníci zoologické se přijdou podívat nejen na Guerrézy angolské, ale i na všechna zvířátka, protože ta zoologická je zkrátka super a je to moje srdeční záležitost.
1: Guerrézy angolské chová plzeňská zoologická zahrada už 28 let.
4: Je to opravdu jedna z těch velmi vzácných opic, hlavně z Afriky, a vlastně díky městu Plzni jsme vybudovali i tuto nádherný místo, úplně nový pavilon, který je tu necelý 2 roky a je to jedno z nejhezčích míst vůbec v zoologické zahradě s vyhlídkou na Afriku.
1: Najít malého samečka v expozici není pro návštěvníky příliš těžké. Mezi dospělými černými opicemi doslova září jeho bílá barva.
2: Guerrézy angolská je vlastně opice, která patří mezi takzvaný černobílý Guerrézy. Specialitou u nich je, že ty mláďata se rodí celý bílý, krásný takový jakoby beránci a postupně se zbarvují do té černobílé formy. Začíná to bříškem, pokračuje to končetinama a obličejem. Momentálně to je takovej beránek s bílým fráčkem, kdy už se mu právě zbarvují ty končetiny.
1: Plzeň patří mezi hrstku zoologických zahrad, kde tento druh opic chovají.
4: V Čechách jsou to 3 zoo, Dvůr Králové nad Labem, Safari, Plzeň a soukromá zoo na Hrádečku v jižních Čechách. A v Evropě to je 6 zoologických zahrad.
1: Pokud chcete vidět malého Tana ještě v jeho bílém kožišku, měli byste si pospíšit. Kompletní přebarvení do dospělácké černobílé kombinace mu totiž potrvá jen několik měsíců. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: V Chebu se konal již 26. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO. Historické centrum i další festivalová místa se zaplnila hudbou, průvody a vystoupeními mladých hudebníků z České republiky i ze zahraničí.
5: Šestadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových kapel FIJO znovu ukázal, že Cheb dokáže být nejen městem bohaté historie, ale i místem, kde se každoročně setkávají hudebníci z různých koutů Evropy.
6: Letošní ročník máme 12 orchestrů, sjeli se z široka daleka, z Polska, z Maďarska, z Kypru máme orchestr, který přiletěl, a pak samozřejmě takový ty stálice, které k nám jezdí v podstatě každý festival z Krnova, ze Zlína. Festival FIJO se koná každý 2 roky, takže další ročník nás čeká až v roce 2028. A protože už teď plánujeme novinky a jak bychom festival mohli oživit, tak určitě se bude na co těšit.
5: Ačkoliv festival trefil výjimečně teplý víkend, ani úmorné horko účinkující i návštěvníky neodradilo. Spojení kvalitních orchestrů, přátelské atmosféry a historického prostředí Chebu vytvořilo nezapomenutelný zážitek pro všechny.
7: Že jsme tady ale velice rádi, protože jsme teplomilní a věříme, že celý festival dopadne dobře, jakože určitě probíhá fantasticky. Repertoár jsme si připravili určitě ne koncertní, komorní a takový trošku, který patří k tomu letu. A vzhledem k tomu, že jsme letos dovršili 50 let výročí, to takový trošku best of toho z našeho temperamentního, snad se to bude lidem líbit.
8: Tak jezdíme tady už docela pravidelně, hrál jsem tady perfektně, až na to horko, bylo to trochu složitější, ale Hrál se nám dobře. Dneska jsme hráli víceméně filmovou hudbu, ale hráváme hodně i symfonickou dechovou hudbu a účastníme se i hodně pochodových defilé.
5: Hudba, přátelství a společná radost z vystoupení zůstávají hlavními hodnotami festivalu, který si právem drží své výjimečné postavení na kulturní mapě České republiky. Z Chebu pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu a rybáři kvůli tropickým teplotám monitorují obsah kyslíku ve vodě. Největší riziko hrozí menším tokům a uzavřeným vodám, kde se voda rychle ohřívá. Větší nádrže, například Poděbrady, jsou zatím podle odborníků v dobrém stavu.
9: Jedna z jam po těžbě štěrkopísku z druhé poloviny 20. let minulého století. Rybník Hamrys v Olomouci. Může být jednou z problémových lokalit, kterou odbor životního prostředí olomouckého magistrátu společně s rybáři sledují již několik dní kvůli extrémním teplotám.
10: Monitorují tekoucí vody ve městě i menší stojaté plochy ve městě, tak aby v případě deficitu kyslíku ve vodě mohla být přijatá opatření.
11: Při zvyšující teplotě vody klesá rozpustnost kyslíku v ní, ale naopak stoupá jeho spotřeba vším, co v této pískovně žije, především rybami. Důležité je, kolik ho bude v noci a nad ránem, když je tma, a naopak vše živé kyslík pouze spotřebovává.
9: To může vést až k úhynu ryb. Tady se vyskytuje okolo 12 až 22 druhů.
11: To, že se všichni upínáme k blížícím se bouřkám, které nám přinesou vodu i ochlazení, mě až tak neuklidňuje, protože přesně v této lokalitě došlo v minulosti opakovaně při poklesu tlaku před bouřkou k rapidnímu snížení právě kyslíku ve vodě a k úhynu více než 5 druhů ryb.
9: Na rybníku Hamrys ani na dalších uzavřených stojatých vodách v Olomouci zatím odborníci nezaznamenali kritický stav. Kdyby ale nastal, magistrát i rybáři jsou na něj připraveni.
11: Nastupují dvě možnosti. Záchranný odlov ryb, ale potom je otázka, kam je dáme, abychom tím zahuštěním rybí obsádky zase nezhoršili situaci v té cílové lokalitě a z jednoho problému neudělali problémy dva. A potom na těch menších vodních plochách se nám osvědčilo nasazení aerátoru.
9: Který umí vodu provzdušnit? O něco příznivější je podle něj situace na větších stojatých vodních plochách, kde je kvalita vody zatím uspokojivá. Třeba v případě Poděbrad. Tekoucí vodní toky, jako je třeba řeka Morava, jsou na tom lépe. Problém představují hlavně pomalu tekoucí ramena, kde se voda více ohřívá. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Šálek kávy, vlídné slovo a lidská podpora. Tak funguje kavárna nadace Pavla Novotného v areálu Moravskoslezské nemocnice Opava. Už 4 roky pomáhá onkologickým pacientům i jejich blízkým zvládat nejtěžší životní chvíle.
12: Pavilonu E opavské nemocnice se před 4 lety otevřelo místo, které nabízí mnohem víc než jen kávu. Kavárna života nadace Pavla Novotného se stala prostorem, kde pacienti i jejich rodiny nacházejí podporu, pochopení a možnosti svěřit se se svými obavami.
13: Kavárna, která vznikla před 4 lety a kterou jsme zakládali spolu s panem Novotným, má své pevné místo na našem nemocničním trhu. Jsem moc rád, že je vyhledávána našimi pacienty, pomáhá našim pacientům a že dále se rozvíjí. Já bych za to chtěl poděkovat, přeji co nejméně pacientů, protože toto kavárnu vyhledávají pacienti, kteří ji potřebují skutečně v poslední nouzi, jak se říká.
14: Za mě také obrovské poděkování. V té nejtěžší situaci dokážou psychicky pomoct, povykládat si. Dobrovolníci prostě to dělají velkým srdcem, s láskou, citlivě. A myslím, že to dělají skvěle. A samozřejmě velké poděkování nemocnici a tady panu primáři a celému týmu zdravotníků, protože jim udělali skvělé podmínky. Přeji, aby se jim dařilo, aby se rozšiřovaly jejich služby. Už mají víc než 300 dobrovolníků po celé republice a myslím, myslím si, že to je práce, která je k nezaplacení a patří za ní obrovské poděkování.
12: Dobrovolníci jsou v kavárně každý pracovní den, nabízejí pacientům kávu nebo drobné občerstvení, ale především čas a ochotu naslouchat. Právě obyčejné setkání u šálku kávy často pomůže překonat první chvíle po sdělení závažné diagnózy.
15: Jsme tu každý pracovní den od 9 do 11 hodin a ta činnost toho dobrovolníka nespočívá jenom ve vaření kávy, ale samozřejmě s příjemným pobytu klientům, rodinným příslušníkům, zdravotníkům a všem dalším lidem. Ta kavička rozvazuje jazyk, to je velmi důležité. A samozřejmě, když ten člověk se rozpovídá, tak se řeší další problémy. Z těch klientů se kolikrát rekrutují i lidi do poradny, takže velká část lidí i přijde za námi a řeší jiné, třeba i mimo onkologické problémy, které tráví.
12: Nadace dnes působí v 10 nemocnicích po celé republice a jen v Opavě se do její činnosti zapojuje kolem 20 dobrovolníků. Mnozí z nich věnují pacientům nejen svůj čas, ale i vlastní tvorbu.
16: Některé maluju a rozdávám to tady pacientům a udělám jim radost a někteří už se na to těší, někteří už mě podle hlasu poznají. A to je ten pán s těma kamínkama, takže už se na to taky těší. Je to takové příjemné, když vidíte, že uděláte někomu radost. A můžu, tak proč ne?
12: Za 4 roky se Opavská kavárna života stala místem, kam lidé nepřicházejí jen pro šálek kávy. Přicházejí sem pro povzbuzení, lidskost a pocit, že na své starosti nejsou sami. Právě to je pomoc, kterou nelze ničím nahradit.
0: Lesy České republiky se snaží zmírnit sucho a vrátit vodu do přírody. V oblasti Hodonínské Důbravy využili staré elektrárenské potrubí na čerpání vody do koryta potoka Studená Chodba.
17: Studená Chodba je po většinu roku zcela suchý járek, který prochází částí Hodonínské Důbravy. Na několik dnů se ale přeměnila v tekoucí potok. Lesy České republiky tu uplatnili unikátní nápad. Do starého potrubí, které kdysi používala elektrárna Hodonín na transport popílku, čerpali vodu z řeky Moravy a vypouštěli ji v lese právě do Studené Chodby.
18: My už to využíváme historicky asi od roku 2018, v té době, když byly takové obdobné roky jako teďka, teda ne s takovými extrémními teplotami, jako jsou v těchto dnech, ale už i tenkrát byly ty sucha, tak vlastně tenkrát si toho potrubí, které tady samozřejmě bylo, všimlo rybářství Hodonín, které začalo zaplavovat své rybníky, tu spodní soustavu, a na to konto jsme toho využili Lesy České republiky stejnou soustavu trubek se zavodňováním této oblasti.
17: Projekt podpořila finančně Agentura ochrany přírody a krajiny. Letos se přečerpalo 50 000 kubických metrů vody. Její vypouštění do krajiny trvalo asi 4 dny. Písčité půdy na jílovitém podloží vodu dobře absorbují a zásobují okolní porosty.
18: Celková délka je zhruba nějakých něco přes 3 kilometry. Plus samozřejmě napravo nalevo od tohoto koryta dochází k postupnému zalování těch porostů a v některých místech dochází také k tomu, že je tady za ty roky vybudován soustava jistých močálů, jako k příkladu tento, anebo ještě dalších míst, které nejsou teda zbudované, ale přirozenou cestou nám tady vznikly. Takže o tyto plochy je to vlastně rozšířeno celé to zaplavování a hrubým nástřelem si dovolím říct, že jde o nějakých 250, možná i 300 hektarů, které jsou pozitivně ovlivňovány tímto zaplavováním.
17: I když to trvalo jen několik dnů, projekt přispěl ke zmírnění sucha a horka v tom nejhorším období a vegetace je tu zřetelně zelenější. Lesy České republiky ve spolupráci s ČEZem a Agenturou ochrany přírody a krajiny v něm proto chtějí pokračovat i v příštích letech.
0: Cestování po Ostravě čeká další technologický posun. Dopravní podnik zahájil instalaci inovativních e-paperů, které nahrazují klasické papírové jízdní řády. Cestující tak budou mít na vybraných zastávkách vždy aktuální přehled o spojích.
19: Papírovým jízdním řádům na zastávkách v Ostravě pomalu odzvonilo. Dopravní podnik totiž spouští velkou technologickou novinku. Na vytipovaná místa začíná instalovat moderní elektronické panely.
20: Dlouhodobě se snažíme, aby dopravní podnik Ostrava byl jeden z nejmodernějších v rámci České republiky.
19: Nová zařízení jsou skvěle čitelná na přímém slunci a spotřebují minimum energie. Cestující budou mít okamžitý přehled o aktuálních časech nebo případném zpoždění.
21: Linka číslo 8, směr plynárny, odjezd za 7 minut.
22: Má
3: spoustu informací, dokonce více informací, než měly ty statické papírové jízdní řády. Kromě té dominantní odjezdové tabuly, kdy skutečně vidíme zajímavé detaily, například jak je ten spoj obsazen.
19: Celý proces instalace zabere jen několik desítek minut. Celkem 200 e-paperů by se mělo postupně objevit na dalších zastávkách po celém městě.
21: První e-paper byl nainstalován na zastávce Elektra. Co na to říkáte?
22: Super.
23: Ježíš, samozřejmě ne. Jako, nevím, proč by to měli neustále tady jezdit vyměňovat.
19: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku 2026.
12: Anna Břenková, televize Polar.
0: Návštěvníci Slováckého roku na Hodonínsku se pokaždé těší na skoronskou jízdu králů. S tou je spojená také letní škola folklorního malování, které se také letos zúčastnila řada dětí z Kyjova.
24: Jízdu králů sice kyjovští folkloristé nejezdí, přesto je s ní toto město neodlučitelně spojeno díky sousedním Skoronicím, odkud se jízda pravidelně přijíždí. Její organizátorka Marie Holcmanová pořádá vždy na začátku prázdnin také letní školu folklorního malování a té se pravidelně účastní děti z Kyjova i dalších míst.
25: Letos je 7. ročník letní školy folklorního malování. Maluje tady teda 39 dětí z 16 okolních měst, dědin, městeček, například z Vacenovic, z Milotic, z Vlkoše, ze Ždánic a i z Brna dokonce, z Bošovic, Strážovic a podobně, tady tak jako okolní místa. Malují se teda různý krojové součástky, obrázky z jízdy králů, různý ornamenty a podobně.
24: Děti malují u obecního muzea ve Skoronicích. Letos se kvůli horku schovávali do stínu a hodila se také zmrzlina, kterou dostali. Nejen chlapci, ale i dívky se účastní školy pravidelně a osvojují si tak malířské schopnosti. Letos je vedla akademická malířka Lenka Jurečková, která se zabývá právě folklorními motivy, a další lektorkou byla Zuzana Špačková.
26: Já jsem jezdím velmi ráda, protože Skoronice miluju, mám ráda jejich jízdu králů, která je pro mě unikátní svojí autentičností, a nedávno jsem spolupracovala taky na vytvoření ilustrací pro knihu o jízdě králů a na Slovácko se vracím samozřejmě co nejčastěji.
27: Děti se tady učí hlavně jakoby pohlížet na ten obraz jako na celek, na kompozici od začátku, kompozici, protože většinou mají problém, že se soustředí na detail a opomíjí zbytek obrazu. Nejsou to děti, které se vyloženě specializují nebo orientují jakoby na výtvarnou tvorbu, ale jsou to běžné děti, takže mají už od začátku jakoby trošku problém s kompozicí, takže k tomu je vedu, aby se dokázal na ten obraz takhle podívat jako na celek, a potom jakoby při práci s barvou mají trošku strach z té barvy, že když udělají jeden tak špatně, že už to nedokážou opravit, ale tak to není. Právě tady se naopak učí jako nebát se té barvy a učit se s ní pracovat i s chybou.
24: Kvůli horku letos odpadlo zahájení letní školy folklorního malování. Obrazy, které děti namalovaly, si veřejnost prohlédne 6. září, kdy se uskuteční program k výročí jízdy králů.
0: Dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování. Stačí vyrazit za hranice všedních dnů a nechat se překvapit tím, co všechno se ukrývá jen pár kilometrů od domova. My jsme pro vás opět připravili porci inspirace na výlety, zajímavé akce i místa, která stojí za návštěvu. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou na velmi zajímavou akci. Cyklistika spojuje lidi bez ohledu na věk, výkonnost nebo zdravotní omezení. Přesně na této myšlence stojí Metrostav Handy Cyklomaraton, jedinečná štafeta napříč Českou republikou, která propojuje sportovce s handicapem i bez něj. Součástí maratonu jsou také krajské spolujízdy, do kterých se může zapojit úplně každý. Jednotlivci, rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Krátké společné výjížďky odstartují ve všech krajích zástupci samospráv a jejich cílem je ukázat, že cyklistika je opravdu sportem pro všechny. Pokud se chcete projet pro dobrou věc a podpořit myšlenku společného sportování bez bariér, přidejte se i vy k některé z krajských spolujízd. Více informací najdete na stránkách projektu www.cestazasnem.cz. Lázně nejsou jen místem odpočinku, ale také místem, kde se už po generace pečuje o zdraví. Tentokrát vás vezmeme do lázní Slatinice, které patří k nejstarším léčebným lázním na Moravě a proslulí především léčbou pohybového aparátu. Návštěvníky tu kromě léčivých přírodních zdrojů čeká také krásný lázeňský park, historické budovy a klidná atmosféra, která láká k odpočinku i procházkám. Před pár dny se tu navíc konal Den zdraví.
1: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
2: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
1: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
2: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
3: Peče je super, já jsem tady. Jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
4: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
5: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní. Tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Pokud nestíháte Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, nevadí. To nejlepší z jeho programu míří za diváky v rámci tradičních festivalových ozvěn Šarivary. Od 13. do 19. července nabídnou vybraná kina v Praze i Brně projekce nejzajímavějších filmů z letošního Karlovarského festivalu. Těšit se můžete na oceňované české i zahraniční snímky, festivalové novinky i debaty s tvůrci. V Brně se navíc část programu uskuteční pod širým nebem. Hrad Sovinec patří k nejnavštěvovanějším památkám Moravskoslezského kraje. Už více než 7 století se tyčí nad okolní krajinou Nízkého Jeseníku a kromě své bohaté historie láká návštěvníky také pestrým programem. Na Sovinci se totiž během hlavní turistické sezóny téměř každý víkend něco děje. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská vystoupení, sokolnické ukázky, historické tance, koncerty nebo tematické akce, které oživují hradní nádvoří i interiéry.
6: Podle starodávné legendy hradu Sovinec nedaleko jeseňského Rýmařova se zlá čarodějnice Durma zamilovala do prince, který ji odmítl a tak ho začarovala v sovu. V jeskyni ho pak potkala dívka a našla v něm zalíbení, takže když na Sovinci potkáte dívku se sovou, budete vědět, o koho jde. Je to sový král. My jsme tuto dvojici sice nepotkali, ale aspoň jsme zjistili další zajímavosti z historie.
7: Tento hrad byl založený ve 14. století, patřil různým šlechtickým rodům, těžilo se tady zlato, stříbro, železná ruda, byly tady rybníky, pivovar, takže panství to bylo vzkvétající. Jan starší Kobylka z Kobylího, to byl ten poslední majitel z řady těch šlechticů, byl to rytíř luterán, zúčastnil se povstání za 30leté války a proto potom ho vystřídal řád německých rytířů, katolický řád. Jednou nás obsadili Dánové, dobili nás Švédové v roce 1643 a měli tady 7 let posádku. Po 30leté válce tady byla ještě dalších 100 let pevnost, kterou potom zrušili. Nakonec odtud odstěhovali i správu panství. Jednu dobu v 19. století dokonce byl hrad rozprodáván poddaným, ať ho používali jako levný stavební kámen. Poté se ten hrad zase dával dohromady, opravoval. Na přelomu 19. a 20. století se hrad stával letním sídlem velmistra Evžena Habsburského, zaváděla se tady elektřina, vodoinstalace. Za druhé světové války tady byli němečtí vojáci a také tady byli francouzští zajatci, důstojníci, tady byli v zajetí německém. A bohužel těsně po válce hrad vyhořel, stala se z něj zřícenina, z velké části beze střech. A od té doby se vlastně opravuje a v těch posledních 20 letech asi tak nejintenzivněji v historii.
8: Jaký je tedy ten současný stav?
7: A současný stav je, že z té zříceniny už v podstatě je vytvořený hrad. Je to tak obrovský objekt, že na jedné straně se to určitě někdy dokončí a na druhé se zase bude muset začínat. Nicméně teď aktuálně budou řešit například rekonstrukce prvního nádvoří, budou se poté restaurovat z grafita na třetí hradní bráně a bude se dělat třeba omítka na budově koníren.
6: A které místo na hradě Sovinec je nejhezčí? Kdo jiný by to měl vědět než samotný pan Kastelán?
9: Já osobně mám nejraději právě toto místo, kde se nacházíme, protože za námi je silueta samotného hradu, tak je tady úžasný výhled do okolí a zvlášť na jaře a na podzim ten výhled stojí za to. Tady také čerpám trošku svojí energie, kterou samozřejmě hrad trošku spolíká.

0: Litomyšl bude letos v létě patřit nejen historii, ale také fantazii a barevným kostičkám. Na zámeckém návrší se 13. července otevře výstava Svět kostiček, která potěší malé i velké fanoušky stavebnice Lego. V zámeckém pivovaru návštěvníci uvidí propracované modely měst, vlaků, letadel i technických staveb a děti si budou moci v herně postavit vlastní výtvory. Výlet navíc můžete spojit s dalšími atrakcemi na zámeckém návrší, třeba s labyrintem historií zámku nebo rodinou hrou po Litomyšli. Výstava potrvá celé léto a končí 4. září. Každé město má své místo, které uchovává jeho příběhy. V Kunovicích je to památkový domek, nenápadná historická stavba, která připomíná život našich předků i bohatou historii tohoto slováckého regionu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do tradičního způsobu bydlení, seznámit se s lidovými zvyky, řemesly i kulturou, která je pro Slovácko typická. Právě díky podobným místům se daří uchovávat odkaz minulých generací pro ty současné.
1: Návštěvou památkového domku v Kunovicích v ulici Záhumní na vás dýchne kouzlo starých časů a připomenete si, jak se dříve žilo. Tento domek byl postaven v první třetině 19. století a k bydlení sloužil až do roku 1992.
2: Nebylo to jednoduché, protože dnes se tady návštěvníci pozastaví nad tím, že v takovémto malém domečku, který měl dvě světničky, žilo 5 dospělých lidí, což je dneska úplně nemyslitelné.
1: Do domku se vcházelo síní. Na pravé straně byla světnice s kachlovými kamny z pecí, kde spávali děti. V další místnosti pak bylo tradiční vybavení se svatým kůtem.
2: Nemáme tady vodu, nebyla tady ani původně, takže poslední obyvatelé museli vždycky s tím vědrem vyjít na ulici k pumpě. Takže ten život byl trošičku pro nás dnes vzdálenější, ale myslím si, že těm původním majitelům v té době to nikterak nevadilo.
1: Ve dvorní části domku jsou chlévy pro domácí zvířectvo. Majitelé tady chovali 2 kozy, 2 krávy, 2 prasata a také králíky. V zadní části dvora pak bylo hnojiště a malá zahrádka. V současnosti je ve dvoře k vidění malá výstavka zemědělské techniky, nářadí a nástrojů, které se v minulosti používaly. Památkový domek v Kunovicích bývá otevřený při příležitosti svátků nebo velkých akcí. Návštěvy jsou možné i po telefonické domluvě.
0: Pokud hledáte nevšední letní zážitek, zaměřte do Mikulova. Jeskyně Naturoldu totiž během července a srpna otevírá své podzemní prostory i po setmění. Každé prázdninové pondělí se zde konají romantické večerní prohlídky osvětlené pouze světlem svíček. Tajemná atmosféra podzemních chodeb dává známé jeskyni zcela nový rozměr a nabízí zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Prohlídky probíhají od 19 do 20 hodin a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Pro milovníky železnice mám tentokrát skvělý tip. V Jaroměři na Náchodsku se nachází muzeum Výtopna, kde se historie železnice neukrývá za vitrínami. Na vlastní oči tu můžete obdivovat historické parní i motorové lokomotivy, osobní a nákladní vozy nebo drezíny, které připomínají více než stoletou historii českých železnic. Součástí areálu je i původní železniční výtopna, která dodnes vytváří autentickou atmosféru. Během sezóny se navíc konají tematické akce a jízdy historických vlaků, díky nimž si návštěvníci mohou železniční historii doslova prožít.
3: V bývalé výtopně lokomotiv je třeba kafemlejnek, ale zasvěcení vědí, že vám tu nenabídnou kávu, ale cenu lokomotivu. Těch tu mají hodně a v některých si můžete vylézt až do kabiny strojvedoucího. Pochopitelně vyzkoušíte i to, jak se sedí v historických osobních vozech. A děti si můžou vyzkoušet funkci štíplístka, tedy průvodčího. A věděli jste, že dřív existovala u vlaku i třetí třída?
4: Co by to bylo za železniční muzeum, kdyby se lidé nemohli některými vozy svést? Pochopitelně to jde i tady v Jaroměři.
3: Jak funguje točna? Jak vypadá zázemí pro provoz parních lokomotiv? To všechno vám tu rádi ukážou.
5: My tady právě na tom našem vozu roku 1872 můžeme vidět, že ten vůz měl tzv. Oddělené kupé, byl na rámu, byla prkno, to byla lávka, nechodil průvodčí, ale cestující nastupovali jednotlivými dveřmi z boku a ve měs byly přepážky, každý měl sám jakoby vlastně ten oddíl byl samostatné kupe. Takže to byla taková vývojová řada těch vozů, když to vlastně jakoby ta železnice takhle vznikla, tak zpravidla ty vozy byly s jednotlivými oddíly, jednotlivými kupe. Později vzniknul jakoby vlastně nástup přes nástupní plošinku z čela a byly vozy průchozí.
3: Tento vůz měl 4,5 oddílu, většinu se dvěma lavicemi. To, že u kupé ve vagonech nebyla žádná chodba a že se nastupovalo rovnou do kupé, je vidět i v některých historických filmových komediích. A jak to dělal průvodčí?
5: On procházel po tom vnějším prkně. Oni když dělali kontrolu, tak to vlastně kontrolovali tou pochůzkou zvně toho vozu. No, oni se tady uvádí, že to dělali za jízdy, jo, ale já si to teda moc nedokážu představit. No.
3: Například v Anglii dokonce neměli jednotlivá kupé ani kliku zevnitř. Pokud jste prý chtěli vystoupit, museli jste stáhnout okénko a otevřít si přes něj. Ale vraťme se do československé železniční historie.
5: Standardně máme otevřené dva osobní vozy, takže součástí prohlídky jsou interiéry dvou železničních vozů. A když návštěvník to chce, tak vlastně asi tak na stanoviště jakoby dvou motorových lokomotiv a jedny parní lokomotivy se dá podívat.
3: Nejstarší historický kousek, nebo spíš kus, je z roku 1872. Ten už jsme vám ukázali.
5: Protože jsme na podzim sem přivezli skříň železničního vozu rakouské severozápadní dráhy, který sloužil jako chatička pod Kunětickou horou. Takže to je jako asi tak jednak ty nejstarší exponáty, které tady jsou. A končíme někdy v roce 1981 motorovou lokomotivou, která byla vyrobená v Německé demokratické republice a sloužila tady v Jaroměři na Vlečce.
3: Pro veřejnost je dnes v provozu až 8 vozidel a muzeum je postavené na dobrovolnické bázi. Členové muzea, čili členové spolku, členové společnosti železniční výtopna Jaroměř mají většinou jinou práci a ve výtopně si tak plní sen. Mají to jako koníčka.
5: Ukážeme jim prostě jakoby to zázemí provozu, ty výtopny a děláme teda jakoby i výletní vlaky s parní lokomotivou.
3: Jede se mezi Jaroměří a Hradcem Králové, Českou Skalicí a Turnovem pravidelně každý rok. Sledujte proto internetové stránky Výtopna Jaroměř. Vstupenky do muzea seženete na pokladně ve výtopně. A nejsou to ledajaké vstupenky, jsou to spíš jízdenky, které si určitě mnozí z vás ještě pamatují.
6: Je ve tvaru nebo v podobě těch starých kartonových jízdenek. Máme tu hodně suvenýrů, razítka, pohledy, magnetky, pexesa, i v nějaké hračky, knížky a podobně. Takže pro každého něco.
3: Do muzea Výtopna v Jaroměři na Náchodsku se můžete pochopitelně vydat třeba vlakem. Například z Hradce Králové nebo od Trutnova. Najdete ho totiž hned vedle železničního nádraží a poznáte ho třeba podle této staré železniční točny.
0: Každý výlet začíná prvním krokem a každý kraj má co nabídnout těm, kteří se rozhodnou vyrazit na cestu. Děkuji, že jste putovali s námi a přeji vám, aby vás dnešní reportáže inspirovaly k vlastním objevům. Těším se na vás zase příště u pořadu Putování v regionech.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Kdo má rád pravá letní vedra, ten už si užil. Kdo má rád chladnější počasí a chce, aby se mu třeba zalila zahrádka, je určitě také spokojený. No a kdo už stihnul vyrazit na dovolenou, věřím, že si znovu uvědomil tu radost, že nás široko daleko nepřibrzdí žádné hranice a složité papírování. I tohle pojďme brát jako dobré zprávy. A ty další přidáváme právě teď. Východočeské muzeum získalo dar nevyčíslitelné hodnoty. Do Pardubic se vrátil osobní zápisník rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A, Alfreda Bartoše.
1: Na první pohled obyčejný zápisník, na druhý artikl hodný zlata. Deník totiž nabízí nejen adresy a kontakty slavného důstojníka, ale i obraz tehdejší doby a Alfreda Bartoše samotného.
2: Ty dokumenty nám potvrzují, že Alfred Bartoš byl vlastenec, důstojník, který byl věrný své zemi, za kterou byl ochoten bojovat a cíleně se připravoval na své nasazení a podle mě věděl, že se nejspíš nevrátí.
1: Rodina Šobíšková se v 90. letech pokusila zápisník darovat vojenským institucím, ale nepořídila. Až o pár let později se rozhodla dokumenty nabídnout znovu a jinak.
3: Stačilo během pár minut napsat do chatu GPT prosbu o radu, kde jsem psala, že bych byla ráda, kdyby ty dokumenty byly umístěny na místě, kde si jich opravdu budou vážit. A vyjela tady vlastně rada na Východočeské muzeum v Pardubicích a ještě k tomu, když jsem zjistila, že to je na zámku, tak to bylo rozhodnuto.
4: Bude k vidění na naší pokladně, tam máme vlastně takovou malou instalaci, teďka to bude vlastně téma akvizic, takže to bude taková první možnost se vlastně na něj přijít podívat.
1: Výstava bude návštěvníkům k dispozici zcela zdarma ve vstupní bráně zámku. Spolu se zápisníkem muzeum získalo například fotografii Alfreda Bartoše, jeho identifikační kartu nebo průkaz Českého červeného kříže. Karolína Davidová, Televize V1.
0: Umíte si představit, že potkáte malé roztomilé štěně a neusmějete se na něj? Věřím, že většině z nás se to děje tak nějak automaticky. A tak jedno pražské studio spojilo sklidňující jógu s přítomností psích mazlíčků a cílem je hlavně pohoda a relaxace.
5: Dobrý den, my vás vítáme na Yoga Pets. Jestli je to pro vás příjemnější, je to i vhodnější, sundejte si ponožky a teďko se pohodlně usadíme.
6: Yoga se štěňátky kombinuje nenáročné protahovací cvičení s přítomností štěňat, která se během hodiny volně pohybují mezi lidmi. Celý koncept vznikl spojením lásky ke zvířatům a lásky k józe.
5: Když sem vlastně přijdete, tak začíná lekce cvičení. Taková jemná yoga protahovací, ta trvá přibližně 40 až 45 minut. Vede jí certifikovaný lektor vždycky u nás, můžou se zapojit jak děti, tak staří lidé, prostě je to od dětí až po seniory, je to vhodný úplně pro všechny. Chodí k nám lidi i s různýma zraněníma, nedávno tady byla holčička, která měla třeba zlomenou nohu, přijedou lidi na vozíčku, který tady posadíme a mazlí se s pejskama, takže vlastně je to cvičení, ale není to jenom o tom, že cvičíte, není to jenom o cvičení, ale je to hlavně o tom, jako zažít tu krásnou atmosféru a tu relaxaci.
6: Pokud štěňátka k vám přijdou, můžete se klidně takhle krásně pomozlit a zkombinovat to s cvičením.
5: Než začínáme cvičit, tak vždycky asistentka dává instruktáž, jak se štěňátkama manipulovat, jak s nima zacházet, jak je zvedat. A taky samozřejmě, když potřebují spinka, tak je necháváme spát. Hladit se můžou, nebo když vidíme, že štěňátka potřebují odpočívat, tak je samozřejmě necháváme odpočívat. Je to prioritně o těch štěňátkách, protože pro ně je to velký důležitý krok socializace, tady ta věc, ta yoga, kdy vlastně oni jsou ho velmi často poprvé od maminky.
6: Podobné aktivity doporučují i psychologové jako formu relaxace a odbourání stresu. Kromě klasických lekcí nabízí Yoga Pets také teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo soukromé lekce.
7: Hodně jsem se pomazlila, to bylo úžasné. Jsou takový chlupatý, měkoučký a roztomilý. Občas štěkají, ale to nevadí, to je rozkošný. Určitě půjdu znovu, už jsem s kamarádkou domluvena, že budeme sledovat, až tam bude Jack Russell, protože já mám doma Jacka Russella a když bude jich víc, tak jsem zvědavá, jak to bude fungovat.
8: Půjdu určitě znova, bylo to skvělý, jak jsem říkala. A plemeno, asi je mi to jedno. Když to jsou štěňátka, tak jsou roztomilí úplně všechny a kdybych si měla vybrat psa, tak bych si vybrala jakýhokoliv, protože psi jsou prostě skvělí.
6: Yoga se štěňátky tak láká nejen milovníky cvičení, ale i všechny, kteří si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního stresu v přítomnosti čtyřnohých.

0: dál Moravskoslezský kraj, no a zbytek vždycky financuje obec.
1: Vozový park obnovili hasiči po 20 letech.
2: A já jsem moc rád, že tohleto auto je jedno z 31 cisteren, které přicházejí v tuto dobu do kraje.
1: Čeladenští hasiči dle oblíbené tradice výjezdový vůz pojmenovali a rozhodli se pro Barču podle své sborové starostky.
3: Díky tomu, že to je takto pojmenované, tak myslím si, že mi dali velkou zodpovědnost a myslím si, že tady toto za těch 20 let jde vidět, kam ta technika šla dopředu.
4: Pro nás je to zcela zásadní, protože jednak množstvím vody, které ta nová cisterna obsahuje, tady pro to naše území při vzniku lesních požárů určitě čím větší zásoba vody, tím je to určitě lepší.
1: Než se nová cisterna poprvé vydá k zásahu, musí nejprve najet zhruba 2 až 3 tisíce kilometrů, absolvovat kontrolu u dodavatele a pak může být zařazena do výjezdu. Petra Dorazilová, televize Polar Čeladná.
5: Byl by pro vás zákaz sociálních sítí pro děti dobrou zprávou? A byl by dobrou zprávou pro ně? Mluvil jsem o tom s psychoterapeutkou, která o tom úplně přesvědčená není. Dnes možná trochu vážnější téma, ale věřím, že i tak s optimistickým vyzněním. Naším hostem je psychoterapeutka Veronika Šimková. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Naše bývalá kolegyně mimochodem na tomto místě se dávala na druhé straně. My jsme dnes si chtěli povídat o dětech, o tom, jak by děti měly či neměly přistupovat na sociální sítě, protože to je úplně jiný svět. Dá se to tak brát, že to je svět?
6: Určitě. A zároveň pro ně vlastně to není jiný svět. Pro ně je to součást toho jejich každodenního. A ta otázka nebo ta odpověď není takhle jednoduchá, měli nebo neměli. To si asi tušil. Že to je prostě komplikovaný. Jo. Ale odborníci, kteří se zabývají dětským mozkem a dětským duševním zdravím a tak, vždycky odpoví tak, že to není o té věci, ale o tom, jak my dospělí s tím učíme zacházet. To je vlastně stejný jako třeba s alkoholem. Nedá se říct jednoznačně, že ten, nemůžu jmenovat vlastně, ten konkrétní nápoj je prostě jistá smrt, ale my se vlastně učíme celý život, už od puberty s tím nějak zacházet. Někdo s tím zachází, takže dokáže popít do 80, nic se mu nestane, někdo skončí na léčení a je to vlastně s těma sítěma podobný, že to u někoho může přerůst do něčeho, co je nezdravý, nebezpečný a někdo s tím umí dobře zacházet a je to součást jeho světa. A hodně zatím stojí to, z čeho vychází ty děti a učíme je to my. To je ta špatná zpráva, že za to můžeme, když se jim v tom nedaří.
5: No, dneska se hodně mluví o tom, jestli by se neměl výrazně omezit přístup dětí, třeba věkem od 15, od 16 let. V některých zemích už to tak platí. Co ty myslíš, bylo by to k něčemu?
6: Já si myslím, že to je se všemi zákazy, tak jo, že jdou nějak obejít, že ty děti jsou, to vidím doma, významně šikovnější s těmi věcmi než my, nebo než já určitě, takže jako napsat někam, kolik je mi, nebo obejít to potvrzením jinou občankou, nebo čím vším by to se jako dá. To je jedna věc. A druhá věc, kde je ten věk, jako, který je ten ideální, jo? Nebo rozumím té ochraně těch jako nejmladších, že je to opravdu svět, který jim může ukazovat spoustu věcí takzvaně nevyžádaně. Mimochodem třeba v České republice byl ještě nedávno průměr 8 let u dětí, když prvně vidí pornografii. A to je fakt hrozně málo. Jako proto, co, pokud by to měl v nich evokovat představu, že takhle to vypadá mezi dvěma lidma, který žijou intimně, tak jim to vlastně dost kreslí to, co mají pak čekat. Takže to je hrozně jako nízký věk. No ale je takovej. Takže ať zákony řeknou cokoliv, tak stejně jako my dospělí, který jim to dáváme do rukou, bychom měli nějak vždycky vědět, co tam dělají. Jestli taky dělají i jiné věci, jestli dobře, tak teď prší, hraješ 3 hodiny nebo povídáš si s kámošema, ale umíš to odložit a umíš dělat něco jiného. A tam už ta zodpovědnost vážně není v jejich rukou. Oni to jako neumí, vlastně ten jejich mozek neumí si říct, tak a stačí, odkládám. A je tam fakt hrozně snadný se toho držet.
5: A není možná právě tohle důvod, že ten dětský mozek neumí to, co nechci tvrdit, že já to umím úplně skvěle. Ale tak jako občas, když už u toho jsem dlouho, tak si řeknu, tak teď už bych měl asi něco dělat opravdického. A tohle ty děti asi reálně neumí. Tak není právě tohle důvod posunout tu hranici?
6: Myslím, že ano, že to je jeden z důvodů, ale zase bych na to odpověděla tak, že dobře, a když jim to nedáme do 13 nebo 15, jak se to potom naučí? Jo? Jakože vlastně je to právě dobře asi se s tím nějak potkávat. Na čem se všichni shodnou je, že třeba ten předškolní věk a obrazovky je úplně jako něco, co je trestuhodný. Jo, že potkávám paní učitelky na základce, který říkají, že přijde dítě do první třídy a mu dají slabikář a ono takhle dělá na ty obrázky. Protože nikdy neviděli papírovou knihu, že prostě zachází vlastně s těmi tablety a tak. to jako není v pořádku. Hmm. Ale jako kde pak začít a jak,

0: je prostě otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď.
1: Další věc je, že takový to nekonečný scrollování, prostě to, jak ty děti šmrdlají, koukají na ty minutový nebo 30 vteřinový videa, to mi třeba přijde vlastně jako vůbec nejhorší, ale dá se třeba nějak, že by se jako tohleto těm dětem odebralo nějakým nařízením a pak by třeba se už tu a tam jako nějak věnovali i něčemu jinému, protože tohle je na to postavený, že jo? Abychom u toho byli co nejdýl, nebo aby ty děti u toho byly co nejdýl a hned mi zase naskočí něco a vidí to, že jsem se dvakrát kouknul na něco o fotbale, tak mi to dá třetí věc o fotbale. Kdyby se třeba tohle nějak upravilo, pomohlo by to?
0: Neumím na to odpovědět, možná je to pro nějaký IT experty, jestli to vůbec jde, jako vlastně selektovat ten obsah, tohle jim dovolíme, tohle ne. Pořád si ale myslím, že když vidím dítě, jak leží na gauči a jede, že když jsem máma, která to sama občas taky udělá, že si můžu říct, hele, teď už jsme se tady chvilku na tom zapekli, pojď, jdeme něco, že jako jenom o tom mluvit, to je vlastně stejný jako třeba s tím alkoholem, když to dítě ve chvíli, kdy mě vidí pít alkohol, nějak rozumí tomu, že to nebude zítra zase a že pak se nebudu k němu chovat jinak, anebo ty všechny věci s tím spojím, tak stejně tak, když bude mě slyšet říkat, tak sedáme ke stolu, pojďte to dát stranou, anebo omlouvám se, zvedám to u stolu, je to mimořádný. Ne, budu jako mluvit o tom, jak tu věc používám, jak s ní zacházím. A nebo řeknu, já si teď jdu chvilku jenom prohlížet blbosti, protože potřebuji chvilku vypnout a pak se podíváme na ten domácí úkol. Tak je vlastně učím s tím zacházet. Říkám, ano, mají lidi tendence u toho vážně vypnout. Jako to je dost dobrý jako výraz, protože to přesně tohle dělá.
1: Máš nějakou radu na závěr, jak bych jako rodič měl tedy apelovat na své děti, což teď momentálně je budoucí druhačka a budoucí deváťák. Co jim tak mám říct? Má to u deváťáka vlastně ještě cenu?
0: Já bych skoro i řekla, neříkat jim nic, jenom to prostě žít. To znamená sám dělat i jiné věci, než které jsou online a to je prostě, že pohyb venku, sport, jako cokoliv, desková hra. To, já vím, že to někomu, jako já vím, jaký ty si rodič, může připadat rada úplně o ničem, ale jsou rodiny, které to opravdu jako nemají, jako žádný jiný prostor. Že se dějí u televize a u té televize ještě hladí každý něco svýho. Jo, takže to jenom prostě nabízet jako ten příklad, dělat i jiné věci, protože takový to už to polož, to opravdu jako nefunguje. A pak teda fakt se zajímat o to, co tam dělají. Protože kolik rodičů vlítne do toho pokojíku a začne ječet. Ty si řekl, že se jdeš učit matiku a koukáš do toho. A teď to dítě to otočí a tam má opravdu ty pravý úhly. Mu to tam vysvětlil nějaký mladý YouTube. Tak jako se zajímá. A když jsme teda začínali sítěma a končíme sítěma, tak tam jako včas mluvit o tom, že ten, s kým mluvím, nemusí se tvářit, nebo může se tvářit jako někdo jiný, a jako o tom bezpečí, o tom vlastně, co všechno může pro ně být ohrožující. A v tom si myslím, že se polepšujeme, jako i školy se v tom snaží mluvit s čím dál mladšíma dětma, protože ta prevence vždycky musí být, než se to stane. No, jako mluvit s někým 17 letech o tom, jak neotěhotnět, je blbost, to se musí ve 12, ve 13, když na to pro mě začne myslet, ne, to dělá. Takže stejně tak s internetem, když jako než do toho světa vstoupí, vědí, že ne všechno, co se tak tváří, může se odpovídá realitě, tak jsou vlastně v bezpečí. Takže o tom s nima mluvit takhle a ne jim říkat už jenom 5 minut, protože tím je akorát naštváváme a musí nám pak lhát a musí pak to pod peřinou dělat, když to mají zakázaný. No.
1: Moc děkuji, že jsme si o tom mohli povídat a věřím, že třeba aspoň naše děti z toho vybruslí se zdravým rozumem. Děkuji. S váma se loučím, věřím, že příště se potkáme u podobně zajímavého rozhovoru. Tak ať se vám daří.

0: Letní prázdniny jsou pro předškoláky časem odpočinku, pro budovy mateřských škol ale znamenají čilý stavební ruch. K zásadním investicím využívá tyto měsíce také první plzeňský obvod, který každoročně vkládá do modernizace mateřinek až desítky milionů korun.
1: Objekty školek jsou vlastně z doby, kdy vznikalo sídliště, to znamená 80. léta. A my se postupně snažíme ty školky dostat do moderního aktuálního stavu tak, aby vyhovovaly všem požadavkům, aby se tady líbilo dětem a aby se tady samozřejmě líbilo i personálu a všem, kteří ty školky nějakým způsobem využívají. My se snažíme ty opravy právě cílit na prázdninové období, kdy